0: Máme talianske melódie pod názvom Sempre Italia alebo Taliansko navždy. Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu viedol Rasmus Baumann. Pokračujeme piesňami pre baritóna klavír v zhudobnení Franca Xavera Wolfganga Mozarta. Spieva Wolf Matthias Friedrich.
1: Du blickst so freundlich auf mich nieder, du heller lieber Abendstern, als würdest du

Veľký potlesk pre interpretov v Tonhale. Žiarivé rondo z klavírneho koncertu číslo 9 Wolfganga Amadea Mozarta ukončilo náš záznam z Zürichu. Účinkovali klaviristka Eva Gevorgian a večerom nás previedol orchester Academy of St. Martin in the Fields. Do 21. máme chvíľku čas a tak som vybrala dve časti z dnes už spomínaného Sláčikového kvarteta opus 77 číslo 2 Josefa Haydna. V podaní Buchberger Quartet si vypočujeme Allegro moderato a menuet.